Takže já v Devlianech měl kutlet výmí nihlohun hoř. Ečk jste to. A on mě je půl, já te tapáš mě, tak mi na nana, tak mě hoci či já v Devl to. Mě vás má stamel díhý a hův stvět. Čekaj, že můj můj na ní. A toho nás taky spášť se te. A bylo zvod se te, mě mě díhý mi dvod kutlohu nístol. Wat me check je log aan de trucks op kam, die man met die gaan heel tegen haar gaat, die doen bijna weer vieux. Goed hè?